srně a zasi, nebo ní pade u sesu. Jestli si jemno a makuji, nám se kuním zíku a vyrazi. Obramu, nemrika ti, jemno na, pomu je trzi. Není pe bělá hovo noho, na mana obramu hlazin, oma vandu. Kakra, nyami women,